0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Už tento piatok si na rádiu Viva na Lace Ambrose Radio Show.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Už tento piatok si na Rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.